toto je nový Josh Tillman, teda Father John Misty, pieseň The Payoff sme si zahrali tu v Rádiu FM. 11 minút po 10. Dobré ráno prajem. Alebo dobrý deň už vlastne. Ja som Andrej, budeme spolu do 13. Tak verím, že nedeľné predpoludnie to dnešné bude fajnové. Vitajte.

No nech sa páči, v Rádiu FM Mozaika, Nike Vols a Fulcrum, pieseň Truly. Slovenská a česká hudba u nás na FM-ku aj dnes večer, po 18. Demovnica a po 19. rebrík Osmička. Všetko s kolegom Martinom Staňom.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Víkend FM s Gallagherem.